0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Přemýšleli jste někdy o tom, kdo platí za novou autobusovou linku, kterou každé ráno dojíždíte do práce? Nebo třeba za vaše oblíbené kulturní centrum, na jehož místě ještě nedávno stála opuštěná ruina? Města a regiony v celé Evropě se neustále mění. Ulice jsou čím dál modernější, veřejná doprava zase ekologičtější a každým dnem přibývají nové služby. Mnozí z nás si ani neuvědomují, že spoustu těchto změn umožnilo právě financování ze strany Evropské unie. Její podpůrné programy jsou navrženy tak, aby pomáhaly městům zlepšovat každodenní život svých občanů, včetně vás. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se zabýváme tím, jak finanční prostředky Evropské unie pomáhají městům reagovat na každodenní výzvy a zlepšovat život občanů.
5: Města využívají peníze z fondů Evropské unie tam, kde je jich zrovna nejvíce potřeba. Mohou z nich třeba modernizovat starou infrastrukturu nebo zlepšovat dostupnost veřejné dopravy. Jinými slovy, finanční prostředky unie městům pomáhají usnadnit vám život. Taková mezinárodní pomoc samozřejmě není žádným novátorským nápadem. Sahá až k pařížskému summitu z roku 1972, kde se evropští lídři shodli, že velké rozdíly mezi jejich regiony zbytečně brzdí společný rozvoj a příležitosti. Některá místa prosperovala, zatímco jiným citelně chyběly investice. Přesně tento závěr pak veřejnosti na tiskové konferenci jasně vyložil Albert Borchert, tehdejší člen Evropské komise.
4: Je potřeba uznat, že z hospodářských, politických i lidských důvodů si v evropském společenství nemůžeme dovolit tak velké rozdíly, zejména pokud chceme vybudovat propojenou Evropu a hospodářskou i měnovou unii.
5: Členské země proto začaly na evropské úrovni shromažďovat zdroje a investovat je tam, kde jich je nejvíce potřeba. Tím vznikla takzvaná politika soudržnosti EU, nástroj Unie na řešení nerovnováhy mezi regiony, který se snaží, aby měli lidé podobné příležitosti, ať už žijí kdekoliv.
4: Tato politika zahrnuje čtyři klíčové programy financování. Prvním z nich je Evropský fond pro regionální rozvoj, který se zaměřuje na konkrétní místa. Pomáhá městům a regionům investovat do lepší infrastruktury, moderní veřejné dopravy a digitálních inovací. Díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj se bývalé průmyslové oblasti ve městech jako německý Essen nebo polská Lodz proměnily na kulturní areály a tamnější veřejné prostory září novotou.
5: Dalším klíčovým programem je Evropský sociální fond Plus. Ten se naopak zaměřuje na lidi. Podporuje odbornou přípravu, programy pro zaměstnanost a komunitní projekty. U nás najdete jeho stopy třeba v Brně, kde podpořil platformu bydlení především v její snaze vytvářet dostupné sociální bydlení a ubytování pro lidi bez domova.
4: Vedle již zmíněných fondů funguje také Fond soudržnosti, který podporuje rozsáhlé infrastrukturní projekty v méně bohatých zemích Unie. Nabízí financování projektům týkajícím se dopravy a životního prostředí, jako jsou železniční tratě a čistší vodovodní systémy, což samozřejmě prospívá i městům.
5: V neposlední řadě je tu Fond pro spravedlivou transformaci. Jeho cílem je pomáhat regionům nejvíce postiženým přechodem na zelenou ekonomiku, aby Evropská unie zvládla do roku 2050 splnit svůj závazek stát se klimaticky neutrální. Česká republika peníze z tohoto fondu využívá hlavně v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, které postupně přecházejí od uhelné ekonomiky k udržitelnějším alternativám. Naše snaha dokonce nezůstala bez povšimnutí ani v Bruselu. V roce 2025 získalo Česko za podporu těchto regionů ocenění JTP Champions v kategorii Leader v implementaci Fondu pro spravedlivou transformaci. Abychom to shrnuli, tyto čtyři fondy podporují místní rozvoj, dovednosti a pracovní místa, důležitou infrastrukturu a ekologickou transformaci.
4: Evropský parlament hraje v politice soudržnosti a jejím správném fungování důležitou roli. Společně s Komisí a Radou stanovuje pravidla, jimiž se unijní fondy řídí a schvaluje tu část rozpočtu Evropské unie, která je na politiku soudržnosti vyčleněna. Zároveň může Komisi a členské země vyzývat, aby místním a regionálním orgánům poskytli podporu, neboť tyto orgány hrají během rozhodování o evropském financování klíčovou roli. V roce 2025 na zahájení Evropského týdne regionů a měst stěžejní akci Evropské unie pro politiku soudržnosti ve svém projevu předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metzolová řekla.
6: Cohesion policy is a monument to this mission.
5: Politika soudržnosti je oslavou naší společné mise a jedním z největších úspěchů Evropské unie. Stělesňuje evropskou jednotu a solidaritu. V praxi ukazuje, jak Evropa spojuje síly, aby zajistila, že každý region i každý občan může těžit z výhod udržitelného růstu a sociálního pokroku. Každá zrenovovaná škola, každé nově zřízené digitální centrum a každý projekt v oblasti čisté energie spolufinancovaný z fondů Unie je hmatatelným důkazem toho, že Evropská unie mění životy lidí k lepšímu. In people's lives.
4: Jak si ale může město o financování zažádat? Proces obvykle začíná na úrovni místní administrativy. Správa města identifikuje konkrétní problém nebo příležitost. Těmi mohou být nezaměstnanost mezi mladými lidmi, rostoucí náklady na energii ve veřejných budovách nebo opomíjené upadající čtvrti. Poté město vybere program Unie, který podle něj bude nejvhodnější, a vypracuje podrobný plán projektu. V plánu si stanoví, co vlastně chce dělat, kdo z toho bude mít prospěch, kolik času to zabere a jaký efekt by to mělo mít na životy místních lidí. Tyto projekty se pak posuzují na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Pokud projekt dostane zelenou, město obdrží finanční prostředky a obvykle dostane několik let na to, aby své plány realizovalo.
5: Program funguje na jednoduchém principu. Města, která mají přístup ke správným zdrojům, budou lépe připravena na to, aby se z nich stala ekologičtější, hezčí a odolnější místa pro život. Například pro studenty to může znamenat lepší dopravní spojení, opravené školy a nové možnosti odborné přípravy, které jim mohou pomoci najít první zaměstnání. Až tedy příště nastoupíte do zbrusu nového autobusu nebo vyrazíte na procházku do vyspraveného parku, zkuste se porozhlédnout. Možná někde najdete modrou vlaječku se žlutými hvězdami a nápisem spolufinancováno Evropskou unií. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
7: Lux Publikpriset för europeisk film 2026. De fem filmerna som tävlar om Lux Publikpriset 2026 är Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender och Sentimental Value. Christie är en dramafilm som är skriven och regisserad av den irländske filmmakaren och fotografen Brendan Canty. Den handlar om bröderna Christie och Shane som haft en svår barndom i olika familjehem. Efter att ha levt ifrån varandra i många år hamnar de plötsligt under samma tak. De måste nu förlika sig med det som hänt och Christie måste välja hur hans framtid ska se ut.
8: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a faster home like that again.
9: You're Shane's brother, aren't you?
10: I am, yeah. Christy.
7: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid filmfestivalen Berlinalen i Berlin och vann huvudpriset i sektionen Generation 14+, där filmerna handlar om ungdomar. Filmen vann också pris för bästa irländska film vid Galway Film Fleet i juli 2025. Deaf är en spansk dramafilm från 2025 skriven och regisserad av Eva Libertad. Det är en fortsättning på en kortfilm med samma namn som nominerades till Goya-priset 2023. Huvudpersonen Angela är en döv kvinna som jobbar ute på landsbygden i Spanien. När hon väntar barn med sin hörande partner Hector börjar hon bli orolig över hur hon ska kunna kommunicera med barnet när hon blir mamma. Att få barn blir till en kris för paret och Angela måste bli förälder i en värld som inte är anpassad för henne.
11: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
12: Hey. Yeah, baby.
7: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid Berlinalen där den vann Panorama Audience Award för bästa spelfilm och fick det finaste priset av International Confederation of Art House Cinemas. It Was Just an Accident är en thriller från 2025 som är skriven och regisserad av iranien Jafar Panahi. Det är en samproduktion mellan Iran, Frankrike och Luxemburg. Mitt i natten kommer en skadad bil till mekanikern Vahids verkstad. Han börjar misstänka att föraren är samma statstjänsteman som tidigare torterat honom. Men eftersom han aldrig såg hans ansikte kan han inte vara säker.
13: میگم دوز این داروه شاید زیاد میده کارشو ساخته.
14: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
13: تا کی باید منتظر باشیم؟
14: تا وقتی که بهوش بیاد.
13: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
15: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
13: نه بابا.
7: Filmen hade världspremiär i maj 2025 i Cannes där den tävlade i filmfestivalens huvudsektion och vann guldpalmen. Love Me Tender är en fransk dramafilm skriven och regisserad av Anna Cazenave-Cambé. Clémence och hennes man Laurent har varit separerade i flera år och har delat vårdnad om sonen Paul. Men när hon inleder ett nytt förhållande med Sarah försöker Laurent hindra henne från att träffa sonen.
16: Alors on peut y aller comme ça?
17: Bah oui, comme ça.
16: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
7: Filmen hade världspremiär i maj 2025 på filmfestivalen i Cannes där den tävlade i sektionen Un certain regard och även nominerades till Queerpalmen. Sentimental Value är en dramakomedi regisserad av den dansk-norska filmmakaren Joachim Trier. När deras mamma dör måste systrarna Nora och Agnes förhålla sig till sin pappa Gustav, en tidigare ryktbar filmregissör som övergav dem när de var små. Nora är nu en karriärstriven teaterskådespelerska medan systern Agnes valt ett mer traditionellt familjeliv. Gustav planerar att göra comeback med en film om sin egen mammas tragiska liv format av trauman från krig och ockupation. När Nora vägrar spela huvudrollen i den vänder sig Gustav istället till en Hollywoodstjärna. Gustav gör vad han kan för att återfå sin förlorade status, men kan han reparera förhållandet till sina döttrar?
18: Han märker förhållandet med Sorge, jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
19: Vad sa du?
18: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
19: Vilket projekt då?
18: Det är den jag snackat med dig om.
19: Min film? Den han skrev till mig?
18: Ja, den du kunde spela i.
7: Filmen hade världspremiär i Cannes 2025 där den fick stort genomslag i festivalens huvudsektion och vann Grand Prix. Den utsågs till Norges bidrag till kategorin bästa internationella film på den 98:e Oscarsgalan. Europaparlamentets kulturutskott utser varje år en panel med filmkännare från hela Europa som får i uppdrag att välja ut de filmer som ska tävla i Lux-publikpriset. Europaparlamentets översättningstjänst textar de nominerade filmerna på EUs 24 officiella språk och därefter visas de på biografer över hela EU. Biobesökarna kan sätta betyg på dem med upp till 5 stjärnor på Lux-publikprisets särskilda bedömningsplattform. För att få fram slutresultatet och utse en vinnare lägger man ihop publikens röst med parlamentarikernas. Båda grupperna har 50% vardag av rösterna. Vinnarfilmen tillkännages i april under en särskild ceremoni på Europaparlamentet. Lux-publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om sociala, politiska och kulturella frågor i Europa. Parlamentets översättningstjänst har textat alla 5 nominerade filmer för döva och hörselskadade på alla 24 officiella EU-språk. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europal Radio och där poddar finns.
10: Adenauer is considered one of the most influential figures in paving the way for a united Europe. As the first Chancellor of the Federal Republic of Germany, then also known as West Germany, after the Second World War, he had a profound impact on both German and European history. His experiences under Nazi rule led him to understand that lasting peace could only be achieved through unity. Adenauer was instrumental in bringing about the reconciliation of Germany and France, turning the two nations from historic enemies into allies and laying the groundwork for European integration.